znáš.

0: Vládnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Yeah. Tak tady seš hodně hustě vcházej. Hey!

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

0: Ty víš, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zoba.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poezfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
0: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zlobá.
4: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: eBay. To je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzone. To je nová herna eBay v Karolině. Více na eBay.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Bon appetit.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! A great philosopher.

0: von der Wolle hinter dem Max. DJ.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Buď

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s Technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Je to tak, to my si dáme na zobák.
0: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto

0: 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ráno má chutnat.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zobák.
3: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
2: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
1: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
2: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
1: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
2: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
3: Zve Fresh Radio!
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
4: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers, barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku, špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zobák.
0: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Marinkou. Na Fresh Radio. Piatok, krásny, pohodový, úžasný, tak čo ešte mám dať nejaký prívlastok, tak myslím si, že som to vystihla v samých superlatívach. Takže teraz už len dodávam, vítajte v ďalšom škandále s Marikou a ideme na to.
1: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručenie první v českém éteru.

0: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Pěkně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Čekuj, Fresh Radio. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Čekuj, Fresh Radio.cz.
2: Fresh Radio.
0: All day, every day.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfest.
4: Jo, vlastně. Náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Fresh Radio.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Alešův old school. Alešův old school.
4: Švédská čtveřice Ace of Base, tedy dva pánové a dvě dámy, tak jako kdysi ABBA, se ve své kariéře specializovali na houpavé reggae silné melodie, tedy a la ABBA či Roxette. Avšak v roce 95 vydávají šlapačku o báječném životě. Song Beautiful Life se ku podivu chytl v Americe a v Kanadě a ve finále se staly už po zmiňované ABBA a Roxette třetím celosvětově nejprodávanějším hudebním artiklem ze Švédska.
3: Alešův old school.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Heidi Klum šokovala na premiére. To, čo si na seba obliekla. Ja to hádam, nemá ani obdobu. Na svetovej premiére filmu Diabol nosí Pradu 2 v New Yorku sa objavila aj Heidi Klum, ktorá zaujala významným a výrazným módnym výberom. Na červenom koberci predvedla zo svojej návrhárskej show Projekt Runway, čím zároveň propagovala jej novú sériu. Katastrofa. Podľa oficiálneho instagramového účtu relácie išlo o víťazný look z pripravovanej 22. série. Modrozelený model s voľným strihom a odvážnymi výrazami vyvolal zmiešané reakcie, kým magazín Hello ju zaradil medzi najlepšie oblečené hviezdy večera. Časť verejnosti bola kritická a úplne ju chápem. Vyzerala ako sprchový záves, povedal jeden z komentujúcich. Ďalší pridal, kto v poslednom čase upravuje oblečenie tejto žene. Napriek ale kritike sa našli aj podporovatelia. Tieto šaty môže nosiť len sebavedomá žena bez toho, aby vyzerala hlúpo. No tak to hovorí samo za seba. Myslím si, že vyzerá skvele, tak toto napísala ďalšia. Za mňa holá katastrofa, ale vedviete, mňa sa nepýtajte, ja tomu vlastne vôbec nerozumiem.
1: Skandál s Marikou.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte polary.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh. Zákeřňácká otázka jako vždy a jako pořád a pokaždé. Tak povídej.
1: Já vám to řeknu na rovinu. Ano, já jsem je všechny předběhl, ale to jenom proto, že jsem byl objednán. Takže
0: jo,
1: je to pravda.
0: Je to pravda, je to pravdička. Někteří tady psali, ne, čekali si. Dokonce tady byly i takovéhle hlasovky, počkej, pouštím.
2: A já říkám, že je to pravda.
3: Je to lež.
0: Je to lež.
1: Není.
0: Někdo typoval tak a někdo tak. No, my tady máme výherce.
4: Čaute, já si myslím, že to je pravda, když je to taká známá celebrita.
1: No to víš, no, že jo, ty celebrito.
0: Celebrito, tak kvůli celebrity to nebylo, ale kvůli toho, že byl Marek objednaný, prosím pěkně. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Moškovského. V roce 2008 Steve Angelo a Laidback Luke oprášili 90-kový hit Show Me Love od Robin S. Dali mu nový elektrohouseový kabátek a track se stává festivalovou hymnou. Definitivně tím ukazuje, že švédská houseová scéna je naprosto na čele.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: siestu. Nevím, jakou máte SPZ-ku konkrétně vy, ale jsou samozřejmě SPZ-ky na přání a některé velmi kreativní. Dokonce je teď na deníku soutěž o ty úplně nejvtipnější a musím říct, že některé se docela povedly. A je až zajímavé, co se dá vlastně s tak malým počtem znaků a kombinací jenom některých písmen a čísel vytvořit. Tak jedna z těch dobrých je třeba No Stress s dvěma O a jedním S, ale funguje to. Pak jsou tady další, jako je třeba 1 a 1 je 2. To všechno napsáno na SPZ-ce. Jeden pán tady má krteček 4, tak to je slabší asi. Mám 2 body, docela slušná, nebo My 2 z Brna, nebo případně Zimmermann 1, anebo 1 na plech. Best of Fresh.
1: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Dám si žebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poezfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
4: si dáme na zábavu. Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

jede i na DAB+. A v celém Česku. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
2: V roce 1961 vypustil do světa Američan Benny King písničku Stand By Me, kterou později úspěšně pěli třeba i John Lennon, nebo Florence and the Machine, nebo taky v roce 1998 německá čtveřice Ford Ghost, a tu si právě dneska dáme.
3: Alešův Old School.
4: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Rádiu. Rádiu. Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poezfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
0: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: TechTok.
4: TechTok.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: a uvažovala o kariére zpěváčky. Nakonec však dala přednost herectvu a urobila jedno z nejlepších rozhodnutí v historii filmu. Aspoň teda nevím, jako za vás. Za mě ano.
1: Skandál s Marikou. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace.

0: 5. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Francouzský DJ Laurent Wolf vydává nahrávku Walk the Line jako zvukovou výzvu jít si svou cestou. Mimochodem, nahrávka vzniká při dlouhé procházce Paříží a obsahuje velmi slavný sample nahrávky, která se jmenuje stejně Walk the Line od americké country hvězdy Johnnyho Cashe. Jak jde spojit elektropop a troška country?
0: Millennium Lumíra

0: Best of Fresh.
1: Mikaela bydlí tak jakože na pokraji pralesa, jo, bych to upřesnil. Je tam se svým zvířectvem a prostě bydlí tam sama, někdy ani nedojede autem, záleží všechno na počasí. A já jsem dneska zjistil, po kom to má, jo. Protože jejímu příteli se tak nějak jakože pokazilo autíčko a já mám Mikaelu odvést k jejím rodičům. Ovšem, když jsem to místo zadal do mapy, tak mi to neukázalo cestu, ale jenom les. Tak jsem zvědavý vůbec, kde mě dnes odpoledne potaháš.
2: A já nevím, čemu ty se pořád divíš, když já ti říkám, že já jsem skutečná čarodějnice. Já jsem se v lese narodila a já tam taky žiju. Mm-hmm. Takže takhle já to mám. Ano, skutečně jsem tak vyrostla. Je to realita. Počkej, však ty budeš rád, když se o tom ještě dneska dostaneš. To bude taková záhada Blair Witch.
1: Mhm. Tam si Volta.
0: Best of Fresh.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

ask yourself this. What are you doing it for? Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: Nazvat se prvoplánovitě stejně jako první hit, který vydáváte, to se v pop music občas děje a songu to dokonce i vychází. Naštěstí v případu německého dua Captain Jack to mělo i pokračování v podobě hitíku Drill Instructor, Soldier, Soldier nebo Little Boy. A dokonce od hitu Captain Jack, který od roku 1995 jezdí po vzpomínkových festivalech dodnes. Akorát, pravda, mají stále mladší a mladší zpěvačky.
3: Alešův Old School.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
9: Je to tak, to my si dáme na zobák.
10: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh. To někteří nebudou věřit. Jako nepochopí, že já jsem z těch Šelerovic tehda vyrazil autem. Já jsem to zvládl za 14 minut.
1: Aha.
0: To nebyly žádné křižovatky, žádné semafory. A já jsem zaparkoval na tom dvoře té Ostravské univerzity. Aha. Neskutečně. Jako chápeš? To dneska řekneš, jednak tam není vůbec místo ani někde poblíž, jo. No ale já jsem přijel ten dvůr, tam jsem si sehnal nějaké klíče, nebo mi otevřeli.
1: Jasně.
0: Já jsem si tam jako zaparkoval a šli jsme jako na přednášku, jo.
1: To je vrchol.
0: To je.
1: To je jako promiň, ale to je vrchol.
0: No to je. To. A tohle dneska

0: obsluhou.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší 4 dny v roce přinesou ještě větší show, silnější atmosféru a program, jaký Ostrava ještě nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
2: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: It's Friday.

Hezký podvečer, je tady páteční Friday Mix. Dneska hodně letní. Já jsem Lubín Moskovský a přeju vám skvělý poslech na Fresh Radio.

Píše se rok 1984 a do kin vtrhává hudební film, nebo spíše taneční film nazvaný Footloose. V hlavní roli Kevin Bacon.

svět ještě v pořádku. Všechno se tak točilo kolem hudby, tance a sociální sítě ještě nebyly. Jak sami slyšíte, dnešní Friday Mix bude hodně veselý, hodně letní. Budeme jich vzpomínat. Bude to prostě takový na pohodu, na takovou jarně letní pohodu.

0: Friday Mix s Lumírem Moskovským.
1: Dneska hodně vzpomínáme třeba tahle melodie. Je opravdu z 80. let. Je neuvěřitelná, charismatická a nesmrtelná. Jmenuje se I'm So Excited. Tohle je páteční Friday Mix. Lumír Moskovský, Margot Vanec.

Dneska hrajeme veliké hity, ať už staré, nové, rychlé, pomalé. Hráme si jeden, který je, to je prostě ultra pecka. Mariah Carey, Busta Rhymes a nahrávka

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Rádio Ostrava 886 a 136 FM, Třinec 106.5 FM.
1: Jeden z prvních velikých

Ameriku, začal v té severní, posunuje se na střední a v polovině května má jihoamerické turné. Tak kdybyste chtěli, můžete zahrát.

Vrátíme si o víde kolik 22 let zpátky. V roce 2004 vydává švédský DJ Erik Pritz nezapomenutelný single nazvaný Call on Me. Tady je. Já jsem nedávno hrál už

Jedna zajímavostka pro ty, který to neví. Ani tento single vlastně není původní. Tedy úplně původní dospíval Steve Winwood a jmenuje se Valerie. A je z roku 1982. Tak obsáhlou historii má tohle taneční šílenství.

absolutní debut amerického DJ Armanda Van Heldena. Píše se rok 1996. The Funk Phenomena.

18. a 19. rozjíždíme víkend. Friday Mix, autory jsou Lumír Borškovský a Marek Urbanec. Dneska je řada na mě, jmenuji se Lumír Borškovský a dneska to na vás hrnu starými novými skladbami. Tohle je opravdová pečka, já nevím, někdy z přelomu tisíciletí. Tohle je Peter Heller a taková fabrikovka, tak bych to nazval. Big Love se jmenuje.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
0: Fresh Radio!
3: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc bez.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Novinky na Fresh Radio.

0: Rádio Kiss, jsme v obraze.
1: Počúvate Fresh Rádio.
2: Pra, pra, pra.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovku hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální.

0: Nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.

0: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
1: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
0: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

Jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima. Tam tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě rodina. Bude, až to dokončíme.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.